0: Mám se jmenuje Gulaš, jo?
1: Jár.
0: No, pomoci se jmenuje, že já mám hledat jmenuje Jár, jako to bylo chvíli zvědět. Mohl jsem to pýtat, no, ty.